0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Minutu před 8 hodinou s vámi vstávali ze signálu Mike Oldfield a Maggie Rayleigh a přinesli nám tak tím pádem první dnešní zprávy, které přichystala Lucka Koldová. No a taky se podíváme na silnice a hned poté v té příští hodině vás čekají další 80 od Paula McCartneyho, Jennifer Rush nebo Bee Gees.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu máme v Praze, v Korunní ulici, aktuálně dvě osobní auta jsou tam v sobě a ještě počítejte se zdržením na D2, konkrétně na příjezdu k Brnu, kde je porouchané nákladní vozidlo. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
1: Signál rádio zprávy.
2: Krásnou neděli 31. května vám ze studia Signál rádia přeje Lucie Koldová. Pojďme na přehled událostí. Na řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5, D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Akcionáři energetické skupiny ČES v pondělí na valné hromadě rozhodnou o dalším směřování podniku. Jedním z nejočekávanějších bodů schůze bude projednání návrhu na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k naplánovanému zestátnění ČEZu. Valná hromada rozhodne také o dividendě a očekávají se také změny v dozorčí radě. Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem ve finále Ligy mistrů. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP.
1: Co se děje v regionu?
2: Na výstavišti v Praze dnes vrcholí motoristická slavnost legendy. Návštěvníci si mohou prohlédnout stovky historických i moderních automobilů, sportovní vozy, motocykly nebo unikátní sběratelské exponáty. Škoda Auto zde poprvé také představila české veřejnosti nový elektromobil Škoda Epic.
1: Sport.
2: Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu překvapení turnaje Norsko 6-0 a zahrají si třetím rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli. V nedělním finále se od 20 hodin a 20 minut utkají s Finskem. Severané porazili v druhém semifinále po obratu Kanadu 4-2 a mají jistou medaili. O zlato si zahrají po 4 letech.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál rádio počasí.
2: Podle meteorologů bude dnes většinou polojasno na severovýchodě.

0: dopolední předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled a my pokračujeme v hudebním programu Signál Rádia.
1: Signál Rádio.
2: A kromě muziky i v neděli ten nejlepší ranní servis. Otevřeme kalendárium pro 31. vlastně už poslední květnový den. Zjistíme, jak bude a dnešní očekávané události. Nenechte si je ujít. Já jsem Lukáš Bláha, přeju krásné ráno.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Zpívala nám parádně Jennifer Rush, probouzívá signál a zase to neskutečně uteklo, protože dnes už máme v kalendáři poslední den měsíce května, což taky znamená, že jmeniny slaví Kamily. Všechno nejlepší a vás určitě by mohlo zajímat taky to, že 31. květen je světovým dnem bez tabáku. Pokud se tedy snažíte přestat kouřit, držíme palce a neskutečné už 96. narozeniny mají dvě velké osobnosti. Clint Eastwood, americký herec a režisér oceněný dvěma Oscary, a též britský podnikatel, bývalý výkonný ředitel Formule 1. Určitě vám tohleto jméno rezonovalo, pokud jste sledovali Formule 1 v dobách slávy Michaela Schumachera třeba, tak to je Bernie Ecclestone. No a ještě taky je potřeba připomenout, že dneska polokulaté 25. narozeniny má jedna z nejlepších tenistek současnosti, Polka Iga Świąteková, která se v současné době pokouší už o svůj pátý titul z antukového Roland Garros. No a ještě se sluší podotknout, že pakliže vlastníte nějakého papouška, tak i ty dnes mají svůj den. Tak jim dejte nějakou dobrotu, naučte nějaké hezké nové slovíčko a my si jdeme zase hrát. Tohle je Paul McCartney. Hezké jitro.

0: Dvě minuty chybí do půl deváté, probouzela vás ve víkendovém signálu Nena, se kterou jsme vypustili 99 balonků k nebi. A nebe, to dnes bude polojasné až oblačné, teď po ránu i skoro jasné, v Čechách postupně místy přehánky a později večer od severozápadu až zataženo a srážky v Čechách četnější. Zejména v jihozápadní polovině Čech pak počítejte s tím, že se vyskytnou i silné bouřky. Ovšem, nejvyšší denní teploty stále vysoké 24 až 29 stupňů. Tak si užívejte poslední májový den, za chvíli je s osmdesátkami od Ricky Epovery anebo Paula Younga. Dobré ráno.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: vstáváte s víkendovým signálem a to je dobře, protože teď prověříme, co se bude dít v neděli 31. května.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: V Pražské městské knihovně proběhne dnes den japonské kultury, který nabídne pohled na živé japonské umění prostřednictvím interaktivních workshopů, světového lutkového divadla a večerního koncertu. Festival otevřeného dialogu a porozumění Meeting Brno má před sebou závěrečný den. Vlčnovem na Uhersko-Hradišťku po roce opět pojede jízda králů. V jejím čele se v sedle koně vydá do ulic král Marek Dacík. Na cestě vesnicí ho bude podle tradice provázet družina mladíků, takzvaných legrůtů. Ve Švýcarsku vyvrcholí 89. mistrovství světa v hokeji. Od 20:20 se o zlato utkají domácí Švýcaři s Finskem. Ještě předtím se odpoledne bude snažit uzmout Norsko senzační bronz proti Kanadě. Český fotbalový národní tým nastoupí k předposlednímu zápasu před světovým šampionátem v Praze na Letné, přivítá v 16 hodin Kosovo a ve stejný čas čeká tenistu Jakuba Menšíka boj o postup do prvního grandslamového čtvrtfinále na Roland Garros. V cestě mu bude stát Andrej Rublev. My držíme palce, příjemné ráno.

0: Eteru signálu Dave Stewart, polovina Eurythmics a na saxík famózní Candy Dulfer nás dostala až málem k 9. Ve studiu je tak Lucka Koldová s aktuálními zprávami. Po nich se těšte na Queeny, Aidinkara nebo Fan Jan Cannibal. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. Ke dvou nehodám došlo v Praze. Jedna je v ulici v Uhříněvsi, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla, a v Hartigově se potkalo nákladní auto s osobním, blokují částečně provoz. No a ještě na silnici 35, 32. kilometr ve směru Liberec u obce Hodkovice nad Mohelkou, tak tam očekávejte zdržení kvůli proporuchu odstavenému vozidlu. Klidnou cestu.
1: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho. Signál rádio, zprávy.
2: Čas běží, přehled aktualit nepočká. Lucie Koldová vás vítá u zpravodajské relace Signál rádia. Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa podle zhruba 2/3 Čechů oslabují obrany schopnost Severoatlantické aliance, jejímž členem je i Česko. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Také v neděli budou nad Českem hrozit bouřky, před kterými varuje Český hydrometeorologický ústav. Přinést mohou silný vítr, vydatný déšť i menší kroupy. Nestabilní počasí vydrží i v pondělí, kdy se zároveň ochladí. Rakušanka, kterou úřady tento týden uzavřely do izolace kvůli příznakům možné nákazy ebolou, infikována není. Vyplývá to dle tamního tisku z výsledků dvou testů, z nichž druhý byl proveden s časovým odstupem po prvním rozboru.
1: Co se děje v regionu?
2: Zlín žije filmovým festivalem a dnes je charitativní den. Výtěžek ze vstupenek do kina a dalšího placeného programu z celého dne poputuje nadačnímu fondu Kapka naděje. V 10 hodin ráno startuje filmový charitativní půlmaraton. Od 13 hodin proběhne salon filmových klapek, tedy veřejná dražba v kongresovém centru Zlín.
1: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalt.

0: Nejvyšší denní teploty mezi 24 až 29 stupni. Od 12 hodin do půlnoci platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami, a to pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Zprávy pro tuto chvíli končí. Díky, že jste byli s námi.
1: Signál Rádio.
2: A s vámi je dál i 3 minuty po 9. Lukáš Bláha, přeju bezvadné jitro a jak se tuto neděli zabavit, vám poradím už za pár chvil. Počkejte si na to a mějte báječný poslech. Teď díky Fine Young Cannibals.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Vídni za námi, máte ten správný víkendový signál a dneska se bude v naší metropoli sportovat na dobrou věc. Tradiční běh pro paraple se uskuteční v areálu Centra paraple na pražském Ovčím hájku. Tenisky už proto nazouvá i kolegyně Lucka Sinková.
1: Zapojit se může opravdu každý. Běžci, chodci, děti, rodiče, prarodiče i ti, kteří si chtějí užít jen pohodovou atmosféru. Čeká vás tady kromě běhu i hudba, doprovodný program a hlavně pocit, že i obyčejným pohybem můžete pomoct lidem po poranění míchy vrátit se zpátky do života. Takže tenisky na nohy a hurá na trať. PS, nejlepší na tom je, že vůbec nejde o rekordy nebo stopky. Tady se běží hlavně srdcem.
0: Přesně tak, a to je to zásadní. A já vám od srdíčka posílám Susan Vigu, ať máte skvělé nedělní ráno.

0: Na signálu s vámi byli Milli Vanilli, krátce před 9:30 a podle čerstvé předpovědi meteorologů hrozí po celých Čechách a v části Moravy dnes výskyt silných bouřek s krupobytím, tak na sebe dávejte moc pozor. Obloha je teď většinou polojasná, ale během dne bude od jeho západu přibývat oblačnosti, postupně se přidají přehánky a změněné bouřky a v jeho západní polovině území mají být srážky četnější. Nejvyšší teploty jinak velmi příjemných 24 až 29. Kamilám nezapomeňte popřát k svátku, protože ty jsou v kalendáři pro neděli 31. května a v našem playlistu za chvíli zase 80ky Supertramp a nebo Kim Wilde. Dobré ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte víkendový signál a nedá se nic dělat. Naposledy spolu letos míříme na led do Švýcarska.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Tak kdo pak se nám stane novým světovým šampionem? Budou to poprvé v historii domácí nebo po páté Finové? První vzájemný duel na tomto turnaji vyhrálo domácí Švýcarsko ve skupině 4-2, ale Finsko uspělo ve čtvrtfinálovém klání na olympijských hrách. V posledních 12 vzájemných zápasech napříč všemi soutěžemi je pak bilance mezi zemí Helvetského kříže a Severany vyrovnaná 6-6, takže dnešní zápas od 20:20 slibuje velmi napínavý souboj. No a odpoledne ještě předtím budou chtít završit svou překvapivou cestu mistrovstvím Norové dalším šokujícím výsledkem v boji o historicky první medaili vyzvou dalšího poraženého semifinalistu z Kanady. Náš tým skončil mimochodem celkově na konečném pátém místě, takže zase takový propadák to nebyl. No a naše oči, oči fanoušků, teď budou od hokeje směřovat k fotbalu. Ano, už je to skoro tady za 11 dnů mundial a náš tým se tam objeví po 20 letech a my vám samozřejmě ze signálu budeme zase přinášet podrobné informace. To znamená, je na co se těšit.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Hodně zvesela, jak to při neděli má být, nás Inner Circle dostali na signálu téměř k 10. hodině za 2,5 minuty odbije. To znamená, že Lucka Koldová vám poví nejnovější zprávy. No a následovat budou 80ky od Lionela Richieho, Otavanu, anebo Simple Minds.
1: Signál rádio, doprava.
0: A ještě míříme na tuzemské silnice. Nehodu máme v Hradci Králové, v Sokolské ulici se potkala dvě osobní vozidla. A ještě buďte obezřetní na D8, na výjezdu z Prahy, směr Teplice. Tam se totiž pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tak ať se k němu nepřidáte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dění doma i ve světě přehledně a stručně. Začíná zpravodajství Signál Rádia s Lucí Koldovou. Byty v nejlevnějších lokalitách zdražovaly v prvním čtvrtletí nejrychleji v celém Česku. Průměrná cena za byt byla zhruba 5,3 milionu korun, v nejdražší Praze pak 8,6 milionu korun. Průměrně pod 3 miliony bylo ale možné pořídit byt v 15 okresech, a to převážně v severozápadních Čechách, na severní Moravě a v Plzeňském kraji. Právě v okresech těchto regionů ale ceny bytů meziročně vzrostly i o 34%. Důvodem je mimo jiné vyšší zájem ze strany investorů. Vyplývá to z analýzy realitní platformy REAS.cz. Komunisté mají nové vedení. Předsedou KSČM byl na sobotním sjezdu v Praze zvolen dosavadní mluvčí strany Roman Roun, který ve druhém kole porazil místopředsedu Milana Krejču. Ve funkci nahradil europoslankyni Kateřinu Konečnou. Izraelská armáda dnes oznámila dobytí křižácké pevnosti Bofor na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území.
0: Co se děje v regionu?
1: Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy byli Němci a třetími Američané. Výrazně vzrostl počet turistů z Izraele, Číny a Turecka. Vyplývá to z dat městské firmy Prague City Tourism.
0: Sport.
1: Soupeři českých fotbalistů na mistrovství světa uspěli v sobotních přípravných zápasech. Ty se hrály na neutrální půdě ve Spojených státech. Mexičané porazili v kalifornské Pasadeně 1-0 Austrálii a Korejská republika v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Neděle bude většinou polojasná. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Od 12 hodin vstoupí v platnost výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným bouřkami, a to pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Výstraha platí do půlnoci. Zprávy jsou za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio.
2: Lucko, díky, moje jméno je Lukáš Blaha, přeju vám senzační nedělní dopoledne a na jeho začátku nemůžou jako obvykle chybět hvězdy na síti, čili to podstatné, co na sociálních sítích.

0: Víkendový signál se line k vašim uším a po Lénu Ričím je tu kolega Martin Čípa s výčtem toho nejzajímavějšího, co se objevilo u osmdesátkových hvězd na takzvaných sockách.
1: Hvězdy na síti. Na signál rádiu.
2: Phil Collins se po delší době objevil na veřejnosti a dokonce poskytnul rozhovor pro BBC. Prozradil, že dostal nabídku vystoupit během jeho uvedení do rock'n'rollové síně slávy. To odmítnul kvůli zdravotnímu stavu, cítí se ale prý poslední dobou mnohem lépe a nevylučuje v budoucnu koncertování ani tvorbu úplně nové hudby. Kapela Journey ukazuje na Instagramu fotky a videa ze svých koncertů. Fanoušky teď potěšili zprávou o dalším pokračování turné, ke kterému přidali hned 40 termínů. Bohužel jen ve Spojených státech. Robbie Williams pak sdílel video z příprav na filmový festival v Cannes. Časopis Vogue ho zpovídal přímo v jeho šatně a Robbie odpovídal na krátké otázky. Třeba prozradil, že nejatraktivnějšími vlastnostmi jsou pro něj empatie nebo humor a mezi jeho zlozvyky patří kousání nehtů, dokonce i na nohou. A sociální sítě jsou stále plné příspěvků o filmu Michael. Životopisný snímek o králi popu už vydělal přes miliardu dolarů a stal se tak bezesporu jedním z největších filmových trháků letošního roku. Na vlně zájmu o Michaela Jacksona se sveze také platforma Netflix, která oznámila, že chystá vydání nové třídílné série s názvem The Verdict. Ta nás vezme zpět do doby, kdy Michael čelil obviněním ze zneužívání nezletilých. Více se dočtete taky na našem webu www.signalradio.cz. Nezapomeňte nás sledovat taky na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.

0: Lehce po půl jedenácté ze signálu, nádherná romantika v podání Chicago a i zítra by podle meteorologů mělo na obloze bouřit, taky upozorňují na vysokou pravděpodobnost deště a teploty poklesnou oproti dnešku na jen 15 až 22 stupňů. To znamená, zítra se vám určitě nějaká ta mikina bude hodit. Ale co můžu slíbit, že v úterý se opět vyjasní a teploty budou stoupat k 26. Takže myslím, že není potřeba se z toho nějak rmoutit a hlavně za chvilku další 80ky Pink Floyd anebo Jesus Loves You. Dobré dopoledne.
1: 80ky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Je s vámi víkendový signál a jestli pak si pamatujete, co se vám dnes zdálo, předpokládám, že spíše asi ne. Někdy má ovšem člověk tak živé sny, že by se do nich nejraději vrátil a věřte nebo ne, jednou by to opravdu mohlo jít. Japonští vědci totiž vyvinuli převratné zařízení, které dokáže zachytit mozkovou aktivitu během snění a přeměnit ji na vizuální obrazy, na které se lze později podívat. Přestože je tato technologie teprve v rané fázi, naznačuje fascinující budoucnost, v níž by šlo nahrávat své sny, studovat vzpomínky a lépe porozumět skrytému světu spící mysli. Mimochodem, když jsem zmínil zemi vycházející u slunce, dnes je vám k dispozici v pražské městské knihovně Den japonské kultury a ten nabídne pohled na živé japonské umění prostřednictvím interaktivních workshopů, světového loutkového divadla a večerního koncertu. Jste zváni? A teď už letíme do playlistu zpátky s Enola Gay a OMD.

0: vlnách signálu kapela R.E.M. Teď už je ovšem připravena za mikrofonem, kromě mě taky Lucka Sinková, pardon, Koldová. Koldová, no, tak je to správně. Ta totiž nachystala čerstvé zprávy, protože celá se nezadržitelně blíží, za minutu je tady. No a v příští hodině se můžete těšit na Bonnie M., Joe Cockera nebo Cindyho Youngblooda. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: A jdeme se ještě podívat, jak to jezdí na D10, 51. kilometr, tedy u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu, je porouchané vozidlo a ještě jdeme do hlavního města na Pražský okruh, 25. kilometr ve směru Duzině, potažmo dálnice D7, tak tady taky opatrně kvůli odstavenému osobnímu autu. Klidnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli 31. května. Lucie Koldová má pro vás další přehled událostí. Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu 2% hrubého domácího produktu. Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Babiš to řekl v dnes zveřejněném rozhovoru s britským deníkem Financial Times. Provoz na leteckých linkách z letiště Václava Havla, které byly přerušeny v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, se postupně obnovuje a situace se stabilizuje. Z ruzinského letiště lze už odletět do Dubaje, Abu Zabí a do Tel Avivu. V červnu by měly být obnoveny linky do Doha a Sarja. Kdy bude obnoven provoz spojení do Amánu, zatím není jasné. Chorvatské pobřeží hlásí výskyt talířovek kompasových, jejichž žahavé buňky mohou působit bolestivé poranění. První letošní pozorování oznámila rakouská turistka v blízkosti pláže s rekreanty. Experti varují, že nebezpečné mohou být i medúzy vyplavené na pobřeží.
1: Co se děje v regionu?
2: Letošní prázdniny v Praze přinesou několik významných dopravních komplikací. K největším patří uzavírka části Plzeňské ulice a chystané omezení na Kbelské. Silničáři budou pracovat také v dalších částech metropole, například v Počernické, Jaromírově nebo u ruzinského letiště.
1: Sport.
2: Basketbalisté Oklahomy titul NBA neobhájí. V rozhodujícím sedmém semifinále podlehli doma 103-111 San Antonio.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál rádio počasí.
2: Podle předpovědi meteorologů bude dnes většinou polojasno. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Naopak na východě budou až večer, a to jen s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty můžeme čekat mezi 24 až 29 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Od 12 hodin do půlnoci platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami. A to pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený nedělní den.
1: Signál rádio.
0: A my jedeme dál nedělním dopolednem, ve kterém vám brzy povím, co byste mohli udělat pro zdraví vašich zoubků, a bude to mít co dočinění s jídlem. Teď už ale muzika, v klidu se posaďte, Sit and Wait, Cindy Youngblood, dobré dopoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Vzpomínali jsme na Joukokra, dáváte si víkendový signál. Čištění zubů a používání zubní nitě jsou stále základem ústní hygieny. Čím dál tím více výzkumů ale ukazuje, že důležitou roli hraje i to, co jíme. Některé potraviny totiž dokážou posilovat zubní sklovinu, podporovat zdraví dásní a dokonce taky napomáhat odstraňovat bakterie způsobující zubní kas. Tak se pojďme podívat, které jídlo vám vykouzlí zářivý úsměv. Možná vás to překvapí, ale jde o žvíkačky, ty slouží nejen pro svěží dech, ovšem musí být bez cukru. Pak jsou to sýry, listová zelenina, tučné ryby jako losos, sardinky nebo sleď bohaté na vitamin D, ořechy, ale pozor, ty vlašské, mrkev, jablko a v neposlední řadě to, co nám teď moc chutná, a to jsou jahody. No, tak v tom výčtu tedy chybí, jak si třeba bramburky, slané tyčinky, ty tam žel nejsou, ale ty si budete muset nechat na dovolenou, při které pochopitelně můžete tak nějak zřešit. A o té teď budou zpívat i Boniem.

0: Velká pohodovka v podání Jimmyho Cliffa přesně v 11:30 jste se Signál rádiem a můžete být i prostřednictvím našich sociálních sítí. Když se tam podíváte, zjistíte, proč dnes nastane takzvaný modrý úplněk. Měsíc sice nezmění svou barvu do modra, ale... A to už se opravdu dozvíte na našem Facebooku a Instagramu. A za pár okamžiků v našem éteru 80-kový Sandra, Spaňa plus speciální magneťákový hit. Nenechte si ho ujít, příjemné dopoledne.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: To, co slyšíte, je stále ještě nedělní signálové dopoledne a po Hirošimě, Sandry, pojďme do sousedního Rakouska.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Budeme totiž vzpomínat na výjimečného umělce, který přišel na svět jako Johann Helcel, díru do světa udělal pod pseudonymem Falco. Obrovský úspěch zaznamenal v polovině 80. i přesto, že zpíval německy se singlem Rock Me Amadeus a později v roce 1985 ještě sklidil ovace i díky písni, ve které se vyznal z obdivu ke své rodné Vídni. Mr. Falco, Věna Kolin.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: až po uši zamilovaný Ani ve vysílání signálu. Pokročili jsme s nimi ke 12. Lucka Koldová už tím pádem dorazila s poledními zprávami a v další hodině ta bude opět plná osmdesátkových pecek, třeba od Bananarámy, Queenu nebo Dusty Springfield.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A taky se pojďme podívat ještě, jak to jezdí. V Praze máme hlášenou nehodu v Ružinovské ulici, konkrétně dvou osobních vozidel. A ještě pakliže míříte po dálnici D1 u Nového Jičína 336. kilometr směr Ostrava, tak tam je porouchané osobní auto. Projedete tedy se zvýšenou opatrností, až ať už jedete kamkoliv, tak se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Vítejte u poledního zpravodajství Signál Rádia. Lucie Koldová pro vás připravila přehled nejdůležitějších událostí. Předseda Senátu Miloš Vystrčil před dnešním odletem na Tajvan označil svou cestu za hodnotovou i pragmatickou. Podle něj může Česku přinést užitek i posílení autority. Součástí zhruba 50 člené delegace jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Vláda pro tuto cestu neposkytla vládní letoun. Premiér Andrej Babiš to zdůvodnil preferencí pragmatické politiky. Nominální růst mest pokračoval i v prvním čtvrtletí, přestože jeho tempo zřejmě zvolnilo ze 7,4% v závěrečném kvartálu loňského roku. Vzhledem k nízké inflaci se mzdy zvýšily i v reálném vyjádření. Shodují se na tom ve svých odhadech analytici, které oslovila Česká tisková kancelář. Český statistický úřad zveřejní údaje o vývoji mest ve čtvrtek. Většina hudebníků odmítá vystoupit na festivalu Great American State Fair, pořádaném spolkem napojeným na administrativu Donalda Trumpa. Důvodem měly být podle médií prezidentovy výroky. Součástí programu bude nakonec i Trumpův projev.
0: Co se děje v regionu?
1: Studenti z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc dnes zahájili pochod z Olomouce do Prahy. Na trase dlouhé asi 330 kilometrů chtějí podpořit kulturu a veřejnoprávní média, přičemž se k nim mohou přidávat další zájemci. Součástí akce budou debaty, setkání s veřejností i návštěvy regionálních kulturních center.
0: Sport.
1: Britský pilot Elvin Evans týmu Toyota vyhrál po třetí během 4 let japonskou rally a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede 5násobný vícemistr světa o 20 bodů, a to před stájovým kolegou Takamotem Katsutou, který v domácí rally skončil 4.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Obloha bude dnes většinou polojasná. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přehánkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer, a to s malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty mezi 24 až 29 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Právě teď vchází v platnost výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami, a to pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Ta platí až do půlnoci. Přehled událostí je za námi. Pokud právě obědváte, přeji vám dobrou chuť a pohodový den.
0: Signál Rádio.
2: Lucko, děkujeme. 12:02 vás už v posledním májovém odpolední zdraví Lukáš Bláha, speciálně pak Kamily, mající jmeniny. A pro vás všechny bez rozdílu budu mít zanedlouho ještě jednu víkendovou pozvánku spojenou s dnešním dnem otevírání studánek, a nám další hodinu jako první otevře Dusty Springfield. Pohrové odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

přijímačích vám zní víkendový signál a na dnešek, tak jako každý poslední květnový, připadá den otevírání studánek. Jde o dlouholetý zvyk, známý už od roku 1697, kdy za jeho účelem bylo ukončení období sucha a přivolání deště. Přesné datum obnovení tradice není známo, ale voda je pro všechny důležitá, je potřeba ji chránit. Dnes se to asi povede s tím přivoláním nějakých kapek, protože, jak už jste mohli slyšet ve zprávách, meteorologové očekávají četné srážky, případně i bouřky. Doufám, že jich teda zas nebude tolik, abyste ještě dnes mohli oslavit tento svátek a vypravit se na výlet za některou z našich lesních studánek. Některé jsou taky pitné a mimochodem dříve se dívky při svátku modlily za čistou vodu a úrodu a obřad byl zakončen tancem a hudbou. No tak my nemůžeme jinou muzikou než právě touhle písní a vzpomínkou na Hanku Zagorovou. Klidné odpoledne.

0: Phil Collins za námi i krátce před půl jednou je s vámi Signál Radio. No a českou fotbalovou reprezentaci čeká odpoledne závěrečný přípravný zápas před odletem za Velkou Louži na mistrovství světa. Už od 16 hodin hostí v Praze na Letné Kosovo. A po tomto utkání zveřejní trenér konečnou 26člennou nominaci na mundial. Tak jsem sám zvědav, jak to dopadne. My to pro vás budeme sledovat. Za půl hodiny vás čekají pochopitelně taky další zprávy, a to nejen ze sportu. No a za chvíli ještě dříve 80ky Casey and the Sunshine Band a nebo Weather Girls s takovou lehkou předpovědí asi dnešního odpoledního počasí. It's raining men. Hezké odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hezké odpoledne ze signálu, 12.38, tak to je přesný čas a já už zdravím na druhé straně proti mně, Ádu Adama, ahoj Ádo.
1: Druhá strana tě zdraví, ahoj Roky.
0: Ty jsi včera užíval volníčko, viď? To je pravda, ale zase na druhou stranu bylo to jako soutěžení, viď?
1: Ano, ano, já jsem včera byl na vyhlášení cen za nejlepší dramatické texty za minulý rok a můj text tam byl nominovaný.
0: Ale byl moc dramatický, že tam
1: ale byl moc dramatický, nevyhrál to, no. Byl moc dobrý.
0: Přesně tak, zjistil si, že jsi moc dobrý na ně.
1: No, budou tak, další.
0: Přesně tak, příští rok to zase vyjde. Prosím tebe, nepamatuješ si náhodou asi na počítače Amiga? Říká ti to něco? Neříká?
1: Vůbec ne.
0: Ale je to rok 1982, dneska je Mezinárodní den těchto počítačů, možná si ještě posluchači vzpomenou. Spíš se tě zeptám, jestli jako patříš mezi fanoušky videoher.
1: Ano, jo. Ano, patřím.
0: Jo.
1: Já jsem ve spolubydlení s kamarády, takže fotbal hrajem, v jednom kuse hokej taky.
0: Paříte.
1: Paříme.
0: Takže jsi takhle odskočil jsi z jedné lampárty.
1: Dal jsem si pauzu, abych mohl jít sem na chvíli.
0: A pak se do toho zase pustíš.
1: Přesně, ale večer budeme koukat na hokej určitě.
0: To je pravda, ano. Finál,
1: to tady mimochodem přesně tak budu sledovat i výsledky toho, když se něco objeví.
0: Přesně tak.
1: Tak budeme koukat.
0: Boj o bronz.
1: Bronz začíná v 15.30.
0: No je to tak. Norsko poprvé v historii může mít medaily.
1: Ano,
0: no, tak jsem
1: takže
0: zvědav.
1: Velká gratulace. Uvidíme.
0: No tak jo, uvidíme. Tak Ádo, užij si vysílání.
1: Díky moc.
0: Milí posluchači, mějte se krásně. Lukáš Blaha sloučí a zase brzo. Ahoj.

0: Pěkné nedělní odpoledne trávíte se Signál Rádiem, kde si povíme o novinkách v dopravě, poté nás čekají zprávy a v příští hodině nám tady budou v reproduktorech znít další parádní osmdesátky. Hrát tam tady budou například Madonna, Bonnie Tyler nebo ABBA.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha 10 hlásí srážku dvou osobáků a neprůjezdný pravýzdní pruh na jižní spojce zhruba na úrovni ulice Záběhlická. Nehoda je ve směru na Barandovský most, dávejte si tam na sebe pozor. Ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastné víkendové cesty.
1: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
3: Rád poslouchám Signál Rádio.
4: Ty vaše osmdesátky mi hrajou skvěle do noty.
3: Rád poslouchám Signál Rádio, protože mě hrozně baví, jak hrajete a všichni vás moc zdraví.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio zprávy.
5: Od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme se společně podívat na přehled aktuálních událostí. Budoucnost kratomu, rostlinné látky s psychoaktivními účinky, se znovu dostává do centra pozornosti. Premiér Andrej Babiš kritizuje současný liberálnější přístup k návykovým látkám a připouští změny v regulaci. Podle části odborníků by však větší represe mohla mít opačný efekt. Za první čtyři měsíce letošního roku přibylo v tuzemsku 15 503 podnikatelů, meziročně o 41% více. Počet lidí, kteří v daném období začali podnikat, se proti stejnému období z minulého roku zvýšil o desetinu a zároveň o 6% ubylo těch, kteří podnikání ukončili. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF na základě dat portálu Informace o firmách CZ. Hokejový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 81 let zemřel Dennis Hall, dlouholetý hráč Chicaga a mladší bratr Bobbyho Halla. Bývalý kanadský útočník se zapsal do historie také triumfem v takzvané sérii století z roku 1972. O jeho úmrtí informoval web NHL.
1: Co se děje v regionu?
5: Pražská zoo vyšle v neděli do Kazachstánu další čtyři koně Převalského. Transport zajistí letoun české armády a zvířata doplní budoucí populaci ve Zlaté stepi.
1: Sport.
5: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevíje v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf v seriálu V kariéře.
6: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz.
1: Signál Rádio, počasí.
5: Podle meteorologů se v pondělí citelně ochladí. Bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 17 až 22 stupni, v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Až do dnešní půlnoci je v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Počasím náš zpravodajský přehled uzavírám a navazujeme na hudební program Signál Rádia. Krásný zbytek víkendu.
1: Signál Rádio.
0: Posloucháte odpolední signál rádio. Dnes máme v kalendáři 31. května. Svátek má Kamila, tak přeji všechno nejlepší, stejně tak jako pěkný den s naší muzikou. K tomu se už za pár minut vydáme na jednu zajímavou akci s kolegyní Lucí Sinkovou. Je to v rámci Dne dětí, ale je prý určená všem generacím. Taky nadále držte signál a rádám vás bude dnešní hudbou provázet.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte vlny Signál Rádia. Ještě nevíte, kam s dětmi po nedělním obědě? Vezměte je na občanskou plovárnu na břehu Vltavy v Praze. Koná se tam Den dětí. Ovšem, jak zjistila Lucka Sinková, akce je určená všem generacím.
1: Dnes vás tady čeká pohodový den přímo u Vltavy, kde můžete posedět, projít, dát si něco dobrého a taky nasát trochu letní atmosféry přímo v centru Prahy. Připravené jsou projížďky po řece, taky ukázky hasičů, městské policie, k tomu hudba, program, který je ideální hlavně pro rodiny s odrostlejšími dětmi nebo třeba prarodiče s vnoučaty. Prostě žádný hlučný lunapark, ale příjemné odpoledne u vody, kde si na chvilku odpočinete od pracovního týdne, který bohužel startuje už zítra. Teď na to ale nemyslete a užijte si to na plovárně.
0: Luci, děkujeme za báječný tip. Teď už slíbená Bonnie Tyler na Signál Rádiu.

0: jste se Signál Rádiem, kde si už za chvíli povíme, o čem nám bude dnes večer vyprávět David Černý v rámci pořadu Miluju Prahu. Pouze napovím, že tentokrát uslyšíme tajemný příběh o velké lásce, odloučení a žárlivosti. K tomu nám tady budou do konce této hodiny ještě například hrát Eurythmics, Bee Gees nebo Belinda Carlisle.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hrajeme pro vás na Signál Rádio, kde nás čeká od 17 hodin další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se vydáme do krypty kostela svatého Jiří na Pražském hradě. Právě tam totiž stojí dost děsivá socha slečny Brigity. Její tělo je velmi věrohodně stvárněné v pokročilém stádiu rozkladu. Uslyšíme příběh o velké lásce, odloučení, falešné pomluvě a žárlivosti, který stojí za vznikem právě této sochy. Chcete vědět, proč se mladá Brigita nestihla vdát za sochaře, který v takovém stavu do kamene vytesal? Poslechněte si tak poutavé a dost tajemné vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu.

0: S vámi je Signál Rádio, kde se teď podíváme na silnice a potom na zprávy s kolegyní Lucí Koldovou. Už zanedlouho si tu budeme opět hrát ty nejlepší osmdesátky. Znít nám tady budou například Alphaville, Europe nebo Depešáci.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrní buďte na D1 na 195. kilometru ve směru do Ostravy, kde je srážka dvou osobáků, která může bránit v provozu. Dávejte si tam na sebe pozor. Bezpečnou jízdu přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Krásnou neděli 31. května vám ze studia Signál Rádia přeje Lucie Koldová. Pojďme na přehled událostí. Na řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5, D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Akcionáři energetické skupiny ČES v pondělí na valné hromadě rozhodnou o dalším směřování podniku. Jedním z nejočekávanějších bodů schůze bude projednání návrhu na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k naplánovanému zestátnění ČEZu. Valná hromada rozhodne také o dividendě a očekávají se také změny v dozorčí radě. Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem ve finále Ligy mistrů. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP.
1: Co se děje v regionu?
2: Na výstavišti v Praze dnes vrcholí motoristická slavnost legendy. Návštěvníci si mohou prohlédnout stovky historických i moderních automobilů, sportovní vozy, motocykly nebo unikátní sběratelské exponáty. Škoda Auto zde poprvé také představila české veřejnosti nový elektromobil Škoda Epic.
1: Sport.
2: Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu překvapení turnaje Norsko 6-0 a zahrají si třetím rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli. V nedělním finále se od 20 hodin a 20 minut utkají s Finskem. Severané porazili v druhém semifinále po obratu Kanadu 4-2 a mají jistou medaili. O zlato si zahrají po 4 letech.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
2: Podle meteorologů bude dnes většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia. Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu a intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled a my pokračujeme v hudebním programu Signál Rádia.
1: Signál Rádio.
0: Neděli trávíte na vlnách Signál Rádia, kde vás dnešními osmdesátkami provází moderátor Áďa Adam. Letošní hokejový šampionát se ještě ani nenachýlil do finálového konce, ale Češi už přiznají svého soupeře na příští rok. Podrobnosti si k tomu povíme už za pár minut. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Posloucháte Signál Radio, kde nahlédneme do budoucího hokejového turnaje v Německu roku 2027.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Radio.
0: Ačkoliv finálové branky na letošním mistrovství ještě ani nepadly, my už známe, jaká utkání nás čekají v příštím roce v naší sousední zemi. Německo bude prý hostit národní reprezentace od 14. do 30. května a český výběr bude ve skupině B, která je plná těžkých soupeřů. Náš tým by se tak měl utkat s favority, jako je Kanada nebo USA. Neminou nás ani zápasy s domácím Německem, dále Dánskem, ale třeba i Norskem, které letos vůbec poprvé postoupilo mezi nejlepší čtyřku. Dnes nás čekají dvě velmi napínavá utkání právě mezi Norskem a Kanadou od 15.30 a finále mezi Finskem a Švýcarskem. To se dostalo do finále už po třetí. Tak držíme palce a budeme pro vás sledovat hokej.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: S vámi je Signál Radio, kde nám doznívají Alphaville a kde nás bude i nadále provázet další báječná muzika z minulých let, jako například Whitney Houston, Matthew Wilder nebo Roxette. K tomu tady máme mimořádné hlášení. Meteorologové zpřísnili výstrahu pro dnešní den. Potkat by nás mohly silné srážky, kroupy a silný vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Více si k tomu povíme už za pár minut.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

O víkendu máte naladěné signál rádio. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Hrozí momentálně kroupy, velmi silný vítr a přívalový déšť. Hlášení se údajně týká pravděpodobně většiny území Čech a Moravy a výstraha odborníků by měla platit až do půlnoci z neděle na pondělí. Během dneška by se také mohly objevit blesky a bouřky by mohly mít za následek i lokální záplavy. Dávejte si proto během dneška na sebe velký pozor, a to zejména za volantem. Je tu riziko padajících větví a stíženého provozu kvůli větru.

0: 15. hodinou. Lucie Koldová je už připravená na další zprávy a v příští hodině se můžeme těšit opět na to nejlepší z 80. let. Například na Sandru, Kylie Minogue nebo Bruce Springsteena.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Praze si dávejte pozor na nehodu v ulici Senovážné náměstí. Hlášenou srážku dvou osobáků máme pak v hlavním městě i v ulici Spořilovská. I tam jezděte opatrně. A nezapomeňte také, že meteorologové varují před silnými bouřkami. Hrozí tak silný vítr a padající větve ze stromu. Šťastné a hlavně bezpečné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signál Rádio.
5: Signál Rádio.
1: To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den. Signál Rádio, zprávy.
6: Čas běží, přehled aktualit nepočká. Lucie Koldová vás vítá u zpravodajské relace Signál Rádia. Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa podle zhruba 2/3 Čechů oslabují obrany schopnost Severoatlantické aliance, jejímž členem je i Česko. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Také v neděli budou nad Českem hrozit bouřky, před kterými varuje Český hydrometeorologický ústav. Přinést mohou silný vítr, vydatný déšť i menší kroupy. Nestabilní počasí vydrží i v pondělí, kdy se zároveň ochladí. Rakušanka, kterou úřady tento týden uzavřely do izolace kvůli příznakům možné nákazy ebolou, infikována není. Vyplývá to dle tamního tisku z výsledků dvou testů, z nichž druhý byl proveden s časovým odstupem po prvním rozboru.
1: Co se děje v regionu?
6: Zlín žije filmovým festivalem a dnes je charitativní den. Výtěžek ze vstupenek do kina a dalšího placeného programu z celého dne poputuje nadačnímu fondu Kapka naděje.
1: Sport.
6: Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.
7: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz.
1: Signál Rádio, počasí.
6: Dnes bude většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnost postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty mezi 24 až 29 stupni. Od 12 hodin do půlnoci platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami, a to pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Zprávy pro tuto chvíli končí. Díky, že jste byli s námi.
1: Signál Rádio.
0: Pohodový nedělní poslech Signál Rádia. Od mikrofonu vás i nadále srdečně zdraví moderátor Áďa Adam. Už za pár minut si povíme, jak v Brně objevovat svět jako mořeplavec. Mezitím další skvělá hudba. Mikrofonu se ujímá Bruce Springsteen.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Kylie Minogue a Signál Rádio. Víte, že na Starém Brně můžete objevovat svět třeba jako mořeplavec? Jak je to možné? Prozradí náš jihomoravský kolega Luděk Samana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. V Letohrádku Mitrovských na Starém Brně je od začátku května do začátku července otevřena rodinná výstava s velkou hernou, díky níž se malí i velcí návštěvníci vydají na dobrodružství.

možnou výpravu kolem světa. Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se seznámí se všemi kontinenty, poznají různé kultury a prostředí, ale i tamní zvířata či světoznámé stavby. Malé dobrodruhy jistě nejvíc zaujme velká objevitelská loď, na jejíž palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Návštěvníci budou moci projet Evropu, Asii, Afriku, Ameriku, Austrálii, ale i Antarktidu. Na stanovištích s interaktivními prezentacemi, jež jednotlivé kontinenty přiblíží, jsou připraveny dovednostní a vědomostní aktivity. Výstava vznikla ve spolupráci s vlastivědným muzeem v Šumperku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: S vámi je Signál Radio, kde pro vás hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Ještě v této hodině tady budou znít například Elton John, Phil Collins nebo Bonnie M. Jo a už za 5 minut, no dokonce za 4 minuty, začíná hokejové utkání o bronzovou medaili mezi Kanadou a Norskem na hokejovém šampionátu. O jeho výsledcích vás budeme ještě informovat na Signál Radio.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Odpoledne trávíte na Signál Rádio, kde už dnes v 18 hodin nás čeká poutavý rozhovor. Tentokrát se dozvíme, jaké to je létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi dělá nevolno. Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal tím nejlepším. Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít večer na Signál Rádiu, kde pro vás aktuálně sledujeme utkání mezi Kanadou a Norskem, které je zatím stále za stavu 0-0. Ačkoliv Norové hráli v oslabení hned po 16 vteřinách po začátku zápasu. Hru s menším počtem hráčů na ledě ale zvládli.

0: Na Signál Rádio jsme si hráli Jasona Donovana, stále pro vás sledujeme napínavé utkání. Bronzová medaile na hokejovém šampionátu je aktuálně více nakloněná na norskou stranu. Norsko v 6. minutě totiž dalo první gol zápasu a vedou tak nad Kanadou 1-0. Teď si vydáme za novinkami v dopravě a poté si budeme hrát další jedinečné osmdesátky. Mikrofonu se chopí například Roy Orbison, Tight Fit nebo Bon Jovi.
1: Signál Rádio doprava.
0: Hlášenou srážku dvou osobáků máme v ulici Plzeňská v Praze. Pozor byste si měli dávat na nehodu i v Brně, a to v ulici Poříčí. Bezpečné jízdy přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dění doma i ve světě přehledně a stručně. Začíná zpravodajství Signál Rádia s Lucí Koldovou. Byty v nejlevnějších lokalitách zdražovaly v prvním čtvrtletí nejrychleji v celém Česku. Průměrná cena za byt byla zhruba 5,3 milionu korun, v nejdražší Praze pak 8,6 milionu korun. Průměrně pod 3 miliony bylo ale možné pořídit byt v 15 okresech, a to převážně v severozápadních Čechách, na severní Moravě a v Plzeňském kraji. Právě v okresech těchto regionů ale ceny bytů meziročně vzrostly i o 34%. Důvodem je mimo jiné vyšší zájem ze strany investorů. Vyplývá to z analýzy realitní platformy REAS.cz. Komunisté mají nové vedení. Předsedou KSČM byl na sobotním sjezdu v Praze zvolen dosavadní mluvčí strany Roman Roun, který ve druhém kole porazil místopředsedu Milana Krejču. Ve funkci nahradil europoslankyni Kateřinu Konečnou. Izraelská armáda dnes oznámila dobytí křižácké pevnosti Bofor na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území.
0: Co se děje v regionu?
1: Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy byli Němci a třetími Američané. Výrazně vzrostl počet turistů z Izraele, Číny a Turecka. Vyplývá to z dat městské firmy Prague City Tourism.
0: Sport.
1: Soupeři českých fotbalistů na mistrovství světa uspěli v sobotních přípravných zápasech. Ty se hrály na neutrální půdě ve Spojených státech. Mexičané porazili v kalifornské Pasadeně 1-0 Austrálii a Korejská republika v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Neděle bude většinou polojasná. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. I nadále je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami, a to pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Zprávy jsou za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio.
2: Den plný pohody vám zajistí Signál Rádio.

Jste ve společnosti Signál Rádia a jak už jsme informovali na našem Facebooku a Instagramu, dnes by prý měl být velmi zajímavý večer. Poslední květnový den totiž nastane takzvaný modrý úplněk na noční obloze. Nečekejte ale žádný velký modrý svit kolem měsíce. Tento název totiž souvisí s okamžikem, kdy se do jednoho měsíce vejdou dva úplňky. Je to vzácná událost, která symbolicky uzavírá meteorologické jaro. Ty největší hvězdy hrajeme u nás na Signál Rádiu. Mikrofonu se ujímá Roy Orbison. We'll be right back.

0: Ladíte vlny Signál Rádia, kde nám budou hrát další skvělé osmdesátky. Náš playlist už za chvíli nabídne například Gypsy Kings, Abu nebo Michaela Jacksona. Také ale pro vás vybereme něco speciálního v rámci našeho magneťáku, a to už za pár minut. Hokejové utkání o třetí místo na turnaji ve Švýcarsku je stále 0-1 pro Norsko. Mějte naladěné Signál Rádio.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Gypsy Kings opouštějí mikrofon Signál Rádia. Teď si opět připomeneme, co se kdysi nahrávalo na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Send me an angel, send me an angel. Ano, takový chytlavý refrén, akorát v daleko lepším podání než ode mě, má australská skupina Real Life, a to právě u hitu s názvem Send me an angel. Je to nejspíš bez pochyby jejich nejznámější skladba, která se dokázala probojovat do světových žebříčků prakticky po celém světě. Není ani divu, když se prý také objevovala často v různých filmových soundtrackích. Hezký poslech s naším magičem.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Sledujeme napínavý boj o bronzovou medaili na hokejovém šampionátu. Máme pro vás důležité sdělení. Druhá třetina před maličkatou chvílí skončila a Norsko aktuálně vede už 2-0 nad Kanadou. Teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích a v příští hodině nám tady budou znít další hvězdy z 80. jako například Survivor, Eurythmics nebo OMD.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášenou nehodu máme v Davidském tunelu v Praze, kde by měl být momentálně neprůjezdný levý jízdní pruh. Buďte tam na sebe opatrní. Přehledy o dopravních situacích máte na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli 31. května. Lucie Koldová má pro vás další přehled událostí. Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu 2% hrubého domácího produktu. Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Babiš to řekl v dnes zveřejněném rozhovoru s britským deníkem Financial Times. Provoz na leteckých linkách z letiště Václava Havla, které byly přerušeny v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, se postupně obnovuje a situace se stabilizuje. Z ruzyňského letiště lze už odletět do Dubaje, Abu Zabí a do Tel Avivu. V červnu by měly být obnoveny linky do Doha a Sarja. Kdy bude obnoven provoz spojení do Amánu, zatím není jasné. Chorvatské pobřeží hlásí výskyt talířovek kompasových, jejichž žahavé buňky mohou působit bolestivé poranění. První letošní pozorování oznámila rakouská turistka v blízkosti pláže s rekreanty. Experti varují, že nebezpečné mohou být i medúzy vyplavené na pobřeží.
0: Co se děje v regionu?
1: Letošní prázdniny v Praze přinesou několik významných dopravních komplikací. K největším patří uzavírka části Plzeňské ulice a chystané omezení na Kbelské. Silničáři budou pracovat také v dalších částech metropole, například v Počernické, Jaromírově nebo u ruzyňského letiště.
0: Sport.
1: Basketbalisté Oklahomy titul NBA neobhájí. V rozhodujícím 7. semifinále podlehli doma 103-111 San Antonio.
2: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi meteorologů bude dnes většinou polojasno. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Naopak na východě budou až večer, a to jen s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty můžeme čekat mezi 24 až 29 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Od 12 hodin do půlnoci platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami. A to pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený nedělní den.
0: Signál Rádio.
3: Hladěné máte nedělní Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí Adam. 17. hodina je tedy a to znamená, že už za pár minut bude další vydání pořadu Miluji Prahu s Davidem Černým. Tentokrát uslyšíme tajemný příběh o velké lásce, odloučení a žárlivosti. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Je to pro vás Signal Radio, které nabízí další zajímavé povídání o Praze s kolegou Davidem Černým.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. V kostele svatého Jiří na Pražském hradě stojí zřejmě nejpodivnější pražská socha. Představuje dávno neživou ženu, pod kapucí je lebka, po její kůži lezou ještěrky, hadi a žáby. Děsuplná socha stojí v kryptě kostela. Socha z vypálené hlíny měla být nejspíš varovnou připomínkou smrti, která na nás všechny čeká na konci našich dnů. Avšak starý příběh vypráví něco zcela jiného. Na malé straně kdysi žila chudá vdova s mladičkou dcerou Brigitou. A jak to tak bývá, do dívky se zamiloval spalující láskou mladý sochař ze dvora císaře Rudolfa. Láska je jako nemoc. Chlapec se dívce dvořil tak dlouho, až se i Brigita zamilovala první ještě poloděckou láskou. Milenci se scházeli potají v jelením příkopě, až se mládenec osmělil a požádal vdovu o Brigitinu ruku. Ta svolila a chystala se svatba. Ale přece na poslední chvíli byl sochař na několik dní odvolán za prací z města. Veselka se musela o několik dní odložit. Při oplakaném loučení si oba milenci přísahli věrnost a mladík, velký žárlivec, zapřísahal Brigitu, aby na něj počkala, žádal 1000 slibů, že mu zůstane věrná a že na něj bude myslet v každé chvíli. Dívka vše slíbila stejně vášnivě, jak to mládenec po ní požadoval. Po čase se mladý sochař vrátil šílený steskem a touhou. Žárlivost ho ale přemohla a tak se ještě před shledáním se svou dívkou rozhodl, že obejde sousedy a zeptá se, co Brigita v době jeho nepřítomnosti dělala. S kým mluvila, na koho se usmála, zda byla veselá či smutná. Až sochař zaklepal na dveře sousedky, která nenáviděla Brigitinu matku pro jakýsi malicherný spor. Zlořečená žena hned využila příležitosti k pomstě. S předstíranou účastí chlapci začala vypravovat, že se jeho nastávající večer co večer scházela se svým tajným milencem, o kterém neví ani dívčina matka. Že se Brigita vracela až k půlnoci a že vůbec má špatnou pověst, protože každý ví, kolik už vystřídala milenců. Mladý muž se od sousedky vypotácel, žárlivost mu dokonale zatemněla mysl. Vzkázal nastávající, že se vrátil a že se potkají po setmění na místě jejich zamilovaných schůzek v jelením příkopě. Brigita přišla usměvavá a natěšená, že bude mít svého budoucího ženicha opět u sebe. Sochař si ale její veselý úsměv vysvětlil po svém a vrazil Brigitě v amoku dýku do srdce. Mrtvolu hodil do houští a v šílenství bloudil dny a noci po Praze. Po čase našli měšťané Brigitino tělo, zohavené a už v pokročilém stádiu rozkladu. Všichni hned věděli, kdo je vinen. Mladík nezapíral, neobhajoval se. Se sklopenou hlavou přijal soudní výrok, který ho poslal ke katovi. Poprosil ještě, zda by mohl vytesat pro výstrahu všem žárlivcům a na důkaz svého žalu sochu dívky v takové podobě, v jaké mrtvolu nalezli. Žalárníci donesli do cely sochaři kámen a on nejedl, nespal, pracoval ve dne v noci jako v horečce, dokud sochu nedokončil. Chvíli poté, co bylo hotovo, setnul mu kat hlavu. Jestli je příběh pravdivý, nevíme. Každopádně socha v kryptě kostela svatého Jiří je děsivá. Znázorňuje dívčí tělo v pokročilém stádiu rozkladu. Umělec mistrně zachytil propadlou hrud, vystupující žebra, tlející kůži a hady či červy vylézající z těla. Kunsthistorici legendám moc nevěří a tak říkají, že socha je alegorie marnosti a pomíjivosti lidského života. Má připomínat, že krása je prchavá a smrt nevyhnutelná. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli další parádní muziku, která nám zpříjemňovala dnešní den, který je od odpoledne dost zatažený. Mějte na paměti, že stále platí výstraha před silnými bouřkami, přívalovým deštěm a krupobytím. Kromě toho je taky varování před prudkým větrem, který může dosahovat až 90 km za hodinu. Buďte opatrní. Pro zlepšení nálady nám to bude hrát například ještě Suzy Quattro, Lionel Richie nebo Samantha Fox.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
2: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
2: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hezký poslech Signál Rádia, kde stejně jako za stavu 0-2 pro Norsko pomalu končí hokejové utkání o bronzovou medaili na hokejovém šampionátu, tak končí pomalu i mé vysílání, ale už od 18. hodiny tu pro vás bude poutavý rozhovor. Tentokrát se dozvíme, jaké to je létat v silném stroji hlavou dolů a v různých výkrutech, při kterých se i divákům na zemi udělá nevolno. Co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu dostal a pak se stal tím nejlepším? Hostem Luboše Dvořáka bude držitel mnoha medailí doma i ve světě Jan Sobotka. Rozhovor si nenechte ujít už za několik málo minut na Signál Rádiu.

To byl George Michael na Signál Rádio, kde pro vás máme aktuální zprávu ze světa sportu. 76 vteřin před koncem dávají Javorové Listy svůj první gol v zápase proti Norsku a vybojovali si tak ještě naději na bronzovou medaili na hokejovém turnaji ve Švýcarsku. I dále vás budeme informovat o tomto hodně napínavém zápase.

Tohle je Signál Rádio a máme tu další aktuální zprávu. 7 vteřin před koncem zápasu Kanada vyrovnala proti Norsku a velké drama na hokejovém turnaji ve Švýcarsku pokračuje dál.

0: Posloucháte Signál Rádio. 7 vteřin dělilo norský tým od přepsání dějin na hokejové mistrovství. Kdyby získali svou první medaili, Kanada ale si svou naději na třetí místo nenechala vzít a utkání se za stavu 2-2 prodlužuje. Nicméně já už opouštím mikrofon Signál Rádia a než tak udělám, podíváme se ještě, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v hlavním městě v ulici Brechtová, kde proběhla srážka dvou osobáků, která by mohla částečně bránit provozu. Buďte tam na sebe opatrní. A já už teďka vidím, právě teď se záznamu, že Norsko dalo gól. Kanada, ano, už tady zklamaná, bohužel, Norsko vyhrává třetí místo, bronzovou medaili a přepisuje tak hokejové dějiny. Adam se s vámi loučí, přeji vám hezký poslech našeho zajímavého rozhovoru, doprovázený další skvělou muzikou z 80. let. Mějte se krásně a ahoj!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme se společně podívat na přehled aktuálních událostí. Budoucnost kratomu, rostlinné látky s psychoaktivními účinky, se znovu dostává do centra pozornosti. Premiér Andrej Babiš kritizuje současný liberálnější přístup k návykovým látkám a připouští změny v regulaci. Podle části odborníků by však větší represe mohla mít opačný efekt. Za první čtyři měsíce letošního roku přibylo v tuzemsku 15 503 podnikatelů, meziročně o 41% více. Počet lidí, kteří v daném období začali podnikat, se proti stejnému období z minulého roku zvýšil o desetinu a zároveň o 6% ubylo těch, kteří podnikání ukončili. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF na základě dat portálu Informace o firmách CZ. Hokejový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 81 let zemřel Dennis Hall, dlouholetý hráč Chicaga a mladší bratr Bobbyho Halla. Bývalý kanadský útočník se zapsal do historie také triumfem v takzvané sérii století z roku 1972. O jeho úmrtí informoval web NHL.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská zoo vyšle v neděli do Kazachstánu další čtyři koně Převalského. Transport zajistí letoun české armády a zvířata doplní budoucí populaci ve Zlaté stepi.
0: Sport.
1: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevíje v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf v seriálu V kariéře.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů se v pondělí citelně ochladí. Bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 17 až 22 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Až do dnešní půlnoci je v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Počasím náš zpravodajský přehled uzavírám a navazujeme na hudební program Signál Rádia. Krásný zbytek víkendu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se vydáme za tématem, které je mnohdy romantické pro většinu z nás, a je to létání. Jan Sobotka, pilot, akrobatický pilot a vicemistr České republiky. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Jo, dobrý den.
1: Já vždycky, když hovořím o létání, tak si vzpomenu na film Báječní muži na létajících strojích. Ale to bylo všechno na počátcích létání, bylo to romantické, francouzský to byl film ze 60. let. Od té doby se spousta věcí změnilo, i když princip létání ale zůstává stále stejný, fyzikálně.
2: Fyzikálně určitě, knihy, které byly napsány před 50 a více lety, tak stále se z nich učíme a noví piloti se z nich učí, jak létat. Co se určitě posunulo dál, jsou samozřejmě materiály, výkony a především bezpečnost v létání, která by

0: nespolehlivé a nespolehat se na to, že se mi někde při 10G poruší kablík a podobně.
1: Jak se stalo, že kluk se stane pilotem? Jaký byl váš příběh? Jaká byla vaše cesta?
0: No, já jsem v podstatě zhruba někdy už od základní školy chtěl být pilotem. Byl to můj sen, že budu létat stíhačky. To jsem si říkal, že to je jednoznačná moje cesta. Chodil jsem na letiště do Prahy, furt sledovat letadla po vojenských akcích a tak dále. Můj děda vlastně působil jako letecký mechanik v Plzni ještě ve 40. 50. letech, takže jsem měl doma i spoustu různých modílků a pexes s vojenskou tematikou a v 9. třídě jsem přišel na vojenskou zprávu, říkám, dobrý den, já bych chtěl létat se stíhačkou a co pro to mám udělat. Tak ten pán na mě koukal a říkal, no to jsme tady ještě neměli teda. A já říkám, no jestli mám jít jako na gymnázium, nebo jestli mám jít na vojenskou školu, co mi doporučíte? A on říkal, no to běžte na gymnázium, dejte si matiku, fyziku, angličtinu a za 4 roky přijďte. Tak za 4 roky se ozvalo klepání, dobrý den, tak jsem tady.
1: Tak už tady máme hotovo.
0: On na mě koukal, já si vás pamatuju. Vy jste tady byl. Tak dobře, no tak jo, tak mi dal mi, kam musím jít na univerzitu, vlastně obrany do Brna. A byl jsem tam jarní otevřený veřích, poslal mě do vojenské nemocnice na kontrolu. A
1: takže jste šel tady přes armádu.
0: Šel jsem přes armádu, no a ve vojenské nemocnici mi řekli, pane, vy máte poruchu barvocitu, vy nikdy lítat nebudete. Jo, takže velké životní zklamání. Svoji cestu několika letou jsem říkal, jsem tomu i podřizoval. Dokonce mě i doporučil, abych nechodil do aeroklubu, že se mě armáda vycvičí, takže jsem ani nechodil lítat, čekal jsem na ten závěr. No a můj sen se rozplynul.
1: Všechno bylo jinak.
0: Všechno bylo jinak. Tak jsem se šel studovat něco jiného a vlastně po vysoké škole jsem nastoupil do zaměstnání a tam jeden kamarád mi říká, hele, pojď já tě svezu letadlem. A já mu říkám, hele, ne, já mám takové jako životní zklamání, že jsem chtěl lítat a prostě nemůžu. A ona, jak to, co se stalo? Já říkám, no já mám poruchu barvocitu. A mám mi povídá, to já mám taky. A cože? Jak je to možný? A jak to, že lítáš? No, druhou třídu ti jako na sportovního pilota ti daj. No, tak jsem se s ním šel do aeroklubu, posadil mě do kluzáku L13 Blaník, svezl mě a vlastně letos v září to bude 20 let.
1: Co jste se odlepil od země?
0: Co jsem se odlepil už jako v pilotním výcviku od země. A v podstatě od té doby letám.
1: Tak to je taková zpověď Jana Sobotky, který je pilotem a akrobatickým pilotem. Do vzduchu se vrátíme za chvíli.
2: Posloucháte Signál Radio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu s Janem Sobotkou o létání. Vaši cestu jsme teď probrali do vzduchu, kde jste se ocitl v tom sportovním akrobatickém stroji. Protože někdo se létá jen tak pro zábavu, prostě si pořídí letadlo, baví ho to, jako když se jezdí na motorce, ale vy jste šel zase dál.
2: V podstatě pokud si uděláte, já jsem začal na kluzácích létat a v podstatě jsem zvažoval, jakou cestou se dál budu ubírat. Chtěl jsem si rozšířit obzory a nejdříve to bylo motorové létání na ultralehkých letounech. A zhruba někde v roce 2011 k nám zavítal do aeroklubu Miloš Raben z Benešova, který v té době byl asi jedinej instruktor, který v Čechách různě jezdil po aeroklubech a lámal lidi do akrobacie. Tak jsem si u něj udělal výcvik v roce 2011 a hnedka mi říká, hele, kdo chce lítat dobře akrobací, musí závodit. Jo. Tak jsem začal v podstatě s akrobací na kluzácích a v podstatě 2014 jsem byl poprvé na mistrovství světa v akrobací na kluzácích.
1: Po třech letech?
2: Po třech letech jsem se vlastně dostal do reprezentace.
1: To vás museli v té armádě hodně naštvat.
2: každý rok jsem putoval kategoriemi, až jsem doputoval v podstatě k nejvýkonnějším kluzákům na akrobaci, co v Čechách máme. A jsem do toho hrozně vděčný, protože zkušenost, samozřejmě začal jsem závodit i hned na národních závodech, ale na těch mezinárodních závodech to už je, opravdu si člověk poměřuje síly s těmi nejlepšími na světě. A takže to byl rok 2014 jako začátek a potom jsem působil hodně dlouho jako instruktor i akrobacie. No a v roce 2018 jsem si říkal, že abych mohl být nejlepší na světě v bezmotorové akrobaci, tak všichni ty kluci, co lítali se mnou nebo proti mně, tak měli zkušenost motorové akrobacie. Takže jsem si udělal i papíry na takzvané velké letadlo, PPL, a chtěl jsem okamžitě akrobatit i motorově, protože některé ty prvky se v té bezmotorové akrobaci cvičí špatně a v té motorové člověk může dokola lítat neustále, než mu to jde. Jo, když to v té bezmotorové člověka vytáhnu do těch 12
1: padá,
2: metrů na zemí,
1: padá,
2: až je za těch 5 minut na zemi, když to té motorové akrobaci, tam člověk může půl hodinu se trápit, no, to něčemu nedojde. Ale může se trápit sám sebe, než mu to jde. Jo. Takže jsem začal lítat i motorovou akrobaci a to pro mě byl opět další skok v mé letecké kariéře, zase směrem dál k další technice a k dalším dovednostem.
1: Jaký stroj jste v uvozovkách osedlal?
2: Tak v té bezmotorové akrobaci vlastně se začíná na stroji ASK-21, což je takový hodný školní letoun, kde i dneska cvičíme nové akrobaty. Shodou okolností vlastně loni jsem vycvičil prvního akrobata s jednou nohou. Máme Martina Freje, který je první akrobat v České republice, který dokonce se účastnil prvních závodů, má jednu nohu v podstatě mechanickou. A i díky tomu nad tímhletím letadlem teďka máme velký projekt, kdy scháníme právě stroj ASK-21, aby jsme mohli cvičit piloty, kteří třeba nemají vůbec žádné nohy, jo, na ruční ovládání, takže takový specifický projekt. Takže na tom letadle jsem začínal, protože je hodný a krásný. A dostal jsem se pak ke stroju MDM-1 Fox a Swift S1, co jsou nejlepší akrobatický kluzáky na světě. A pak motorová akrobacie, začal jsem na stroji 8KC Decathlon, což je hornoplošník akrobatický, který v tuhletu chvíli, nebo od letoška můžete vidět občas na Dolnou Boleslaví, kde rovněž cvičím nové piloty motorové akrobaci i. A následně už i z řada českých letadel, Zlín 50, legendární stroj, ať už Zlín 50M nebo Zlín 50L, se kterým kdysi Petr Jirmus vyhrál tituly mistra světa Evropy. A vlastně v současné době jako takový vrchol, v tuhle chvíli letám na Sukhoi Su-29, což je v tuhle chvíli nejvýkonnější letadlo, které vůbec v České republice máme. Má 420 koní, 9válcový 11-litrový motor. Vydrží to plus minus 11G a je to v podstatě velmi brutální nástroj na akrobaci.
1: Je to ten ruský Sukhoi.
2: Jo,
1: no takže to samozřejmě musí, ty spěry jsou trošku z jiného materiálu. Tak to jsou zážitky ze vzduchu akrobatického pilota Jana Sobotky.

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu se nám Sobotkou o létání. Jak je to vůbec létat nad Čechami? Ten pocit, že letíte v celku nízko, je krásný rozlet. Všude vlastně je to, jak se říká, kousek po té české zahrádce.
2: Jo. To létání...
1: Takhle, letíte někdy jen tak, než byste byl furt hlavou dolů? Jakože tak zaletím si do Brna, že? Nebo tak...
2: Já v podstatě, když člověk létá, tak je rád za jakýkoliv pohyb ve vzduchu. Je pravda, že říkám, že lítání rovně nudá, jo? Ale není to tak, to já se dělám jenom legraci. Mimo vyhlídkových letů a v podstatě letů, kdy cvičíme nové piloty, tak si i tu a tam vezmu letadlo a letím jen tak na výlet, že nejsem vázán, že někoho musím svýst z místa A do místa B. Protože tak by obzvláště třeba na jaře, když jsou tady v nížinách rozkvetlé stromy a na těch horách je ještě pořád sníh a někdo tam lyžuje, tak to je úžasný, že během půl hodiny člověk zažije několik ročních období po Čechách jsme schopní být během hodiny v podstatě ve všech koutech České republiky. Jo. A nejenom po České republice, i po Evropě se dá létat a během několika málo hodin člověk doletí opravdu na zajímavý místa.
1: A vy můžete přistávat třeba i na těch letištích, jaká jsou teď nová, třeba České Budějovice nebo Brno Tuřany, máme možnou. Karlovy Vary jsou nádherné letiště. I tam můžete přistávat?
2: Jo,
1: vy to fláknete na trávu normálně toho suchu, jo, ten to vydrží, ale...
2: vydrží i asfaltové dráhy a velká letiště. Samozřejmě let na tyto mezinárodní letiště s tím souvisí to, že ty náklady na to přistání jsou dražší, to jsou řády 100 korun až 1000 korun za jedno přistání.
1: Jo, takže to.
2: Takže člověk si rozmyslí, jestli poletí do Karlových Varů nebo do Toužimy, kde zaplatí stovku nebo dvě za přistání a v Karlových Varech několik set korun. Takže z toho důvodu létání na tyto velká letiště spíše v rámci výcviku, aby třeba noví piloti uměli přistát na mezinárodní řízené letiště. Takže na toto letiště létáme. Někdy i samozřejmě třeba Karlovy Vary tam létáme, protože to je akrobatická základna. Jirka Duras tam taky cvičí nové piloty, takže v Karlových Varech mám i několik let, kdy jsem tam jezdil trénovat akrobaci. Takže to byla pro mě někdy větší škola, ne učit se akrobaci, ale učit se akrobaci na řízeném letišti, kde člověk musí dávat pozor, jestli je ve správném prostoru, jak se zřadit na přistání a tak dále. Tak to pro mě byla nová zkušenost kluka z Malý Boleslavy, kdy prostě zahlásím, vezmu letadlo a lítám, když to tam člověk musí dodržovat celkem přísná pravidla, aby nedošlo k nějaké kolizi s dopravním letounem.
1: Když se takhle postupoval, jak vás poslouchám, po těch letadlech nemáte chuť si sednout za knipl třeba Boeingu nebo joystick Airbusu?
2: Přiznám se, ten sen jsem měl na začátku ještě než...
1: Před 20 lety.
2: Ještě na té základní škole, že začnu na těch stíhačkách a pak půjdu do toho Boeinga. Přiznám se, já obdivuju ty kluky, který lítají po celém světě, ale to létání už je o trošku něčem jiném, než řídit letadlo rukama, ale je to o tom znát ty procesy, znát ty postupy, umět si poradit v krizových situacích, to létání trošku o něčem jiném. A přiznám se, ne vždycky závidím těm klukům, co tam těch 8 hodin musí sedět a koukat se, jak ten počítač to řídí. Tak a stejně si potom nakonec jdou o víkendu zalítat takzvaně na ruku, aby věděli, aby měli radost toho létání. Takže každý má svoje, je to úplně za mě jiná disciplína a samozřejmě je to práce prestižní, ale v tuto chvíli já bych rád, aby i kdybych mohl, tak asi, aby můj koníček zůstal koníčkem a ne prací.
1: Jak jste říkal, létání rovně je nuda. To tvrdí náš dnešní host Jan Sobotka, pilot.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Létání dnes s naším dnešním hostem Janem Sobotkou, pilotem, akrobatickým pilotem. Kde vás můžeme v nejbližších týdnech možná vidět? Já bych asi začal 13. červnem, kdy bude velký dobový letecký den v Mladé Boleslavi. I tady budete jako vystupující?
2: Ano, a moc se na to těším. Je to naše domácí akce Aeroklubu Mladá Boleslav. A troufám si říct, že i když mě obyvatelé Boleslavy občas vidí trénovat nad letištěm, tak přece jenom airshow je trošku jiná disciplína než závodní létání. To znamená, aby se létalo tak, že to letadlo čoudí a je vidět blízko diváků a provádí se obraty, které normálně při soutěžních sestavách neprovádíme. Takže ano, je to moje srdcová záležitost a náš letecký den Mladé Boleslavy patří mezi top 10 nejlepších leteckých dnů celé v Evropě. A i s účastí techniky, která tady bude historickou, si myslím, že i v rámci Čech se jedná o výjimečnou záležitost a já jsem nesmírně hrdý na to, že tady mohu mezi těma legendárníma strojima vystupovat také.
1: No a jaké jsou ty ostatní dny, jestli můžete přirovnat v té Evropě, ty prestižní?
2: V podstatě jsou zásadní rozdíly v tom, jak je ten letecký den pojmut. Jsou letecké dny menšího, ještě řeknu, lokálního významu, kdy aeroklub místní zorganizuje akci při příležitosti třeba 100 let od založení, kde se, a je správně, že ukáže svoji techniku, nebo techniku, která v tom aeroklubu létala, aktuální techniku, a pozve si třeba nějakého významného hosta. To jsou takové ty menší lokální akce, kterých se koná celkem hodně a já jsem rád, že Čechy patří mezi velmoc takovýchto malých leteckých dnů. Pak jsou letecké dny, například, které se soustředí spíše na nejmodernější techniku typu vojenských stíhaček, například dny NATO nebo dny CIA v kdysi historii, a kde se pozvou členské státy třeba zemí NATO a jsou to nadzvukové stroje, takže spíš cílí na tu moderní techniku. A pak jsou právě takové ty historické letecké dny, které se mají asi největší tradici v Francii a v Anglii. Jedna z nejlegendárnějších leteckých dnů u Moza v Duxfordu v Anglii, asi nejznámější, kdy zkrátka ty sbírky, které to muzeum má, vytáhnou z hangáru a létají. Jo, takže zhruba to jsou takové tři základní typy leteckých dnů a ta Mladá Boleslav se snaží cílit právě na tu poslední, to znamená zaměřit se na tu druhou světovou válku, případně období první světové války, no meziválečný a nebo těsně po té druhé světové válce, například Korea a tak dále, kdy je to hlavní gro vystupujících v tomhletom směru.
1: Uh-huh. A rozdíl také v tom, že vlastně o těch armádních, o kterých jste hovořili, to jsou Pardubice nebo Ostrava, tak tam to má jiný jízdní řád, jedno letadlo ve vzduchu, druhé musí na zem a tak dále. Když to tyhle historické jsou, že máte prostě několik letadel ve vzduchu ve vyčkávacích prostorech a dispečer to řídí jako dirigent, ten letecký den.
2: Platí samozřejmě bezpečnostní pravidla u leteckých akcí jiná, ale ne nějak zásadně. Jo, není nějak zásadní, i na leteckých nebo i na vojenských dnech jsou některá vyčkávající letadla ve vzduchu, ale my se snažíme Mladé Boleslavy to dělat tak, aby opravdu ta jednotlivá vystoupení na sebe navazovala a ty proluky byly co nejmenší, opravdu v řádu desítek sekund maximálně, nebo maximálně jednotek minut a celkem se nám to každý rok daří, že dokážeme poskytnout velké množství zážitků a techniky během velmi krátkého času a ty prostoje se nám během všech posledních ročníků podařilo dělat opravdu minimální. A pokud tam nějaký jsou, tak je to vždy vyplněno nějakou akcí pozemní, která je velmi krátká a zajímavá a tak, aby nebyla jenom pro první řady, ale i pro ty třetí a čtvrtý a padesátý řady. Takže z tohle důvodu se snažíme to dělat tak, aby všichni diváci měli co největší zážitek.
1: Tak takové jsou plány na sobotu 13. června v Mladé Boleslavi na letišti, kde se odehraje další dobový letecký den, historical air show. Po dvou letech tuším, že to je.
2: Ano, je potřeba si říct, že náš letecký den děláme nadšenecky. Nejsme žádná profi agentura nebo firma a spousta z nás to dělá po večerech, po víkendech a nejsme schopni kapacitně to organizovat každý rok, protože to je nesmírně náročná akce, která se chystá jeden rok, minimálně jeden rok a my bychom to psychicky a fyzicky nevydrželi.
1: Tak to vydržte toho. 13. Naštěstí to není pátek, ale sobota. Tak a na závěr ještě, abychom si udělali pořádek, jste tady akrobatický pilot a jste mistr čeho a více mistr koho.
2: Tak přivezl jsem vlastně loni stříbrnou medaili z mistrovství světa v týmech, mám i bronzovou medaili z mistrovství světa a jsem i mistr a více mistr České republiky letecké akrobací.
1: Tak, taková je zpověď dnešní Jana Sobotky, pilota akrobatického letce. Já vám děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji za rozhovor.
1: Hlavně vždy dobré přistání a vy se přijďte podívat 13. června na další letecký den do Mladé Boleslavy. To si přeje. Božděl řád. Signál Rádio.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Cause you don't care.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.